0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: To spoždění ještě doženem. Teď jsem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korál, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

ještě zvěsí za plotem. Já cím dovnitř a ven, já cím dovnitř a ven, já cím dovnitř a ven.

poručík, pořadový krok. Záhojné účastní vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a kluc. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

0: Například pětiletý Rům, na nádrži Chrom a cesta rovná se jako mě.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymýšlet galaktický šlum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Ještě se zájažně, ještě co střívlejmost.

klepu, potom jak ruku z vící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval se mi redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štyky na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
2: Vybrat si svoje tajný vklady a

Tady je světskej kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby

0: Vždycky si pomůžem z nějaký černoty.
1: Když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.

zprávy, prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždět lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:00.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

jste trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Motám se tu, jak si nevím, kterým směrem kroky dát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohu-li vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později. Než poveze mě noční rychlík domů na Moravu, po úspěšném jednání v Senovážné ulici. Vypil bych si tady někde s chutí dobrou moka kávu, jinou nežli u nás roznášejí číšníci. Nestojím o žádné korzo, o žádné ruské kuželky. Vybral bych si spíše místo, které dýše tichem v ruchu cest, no a pak z pódia bych viděl hrát orchestr nevelký. Pane taxi, tam jed mě, libo jest.

Podnik podle mých představ snad není ani příliš drahý. Kavárna se v horním patře pootáčí mírně nad městem. Ve stolku, co nabízel by výhled na panorama Prahy. A ne tak si prosím, tam mne zaveste. Motám se to jak

Haló, pane taxi, mohli vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později.

si řeka, řeka, řeka, řeka, řeka, která chlapy leká. Od západu do východu buduju tu tvoje vůdu. Jsi vina vypitého vína, velká voná kocovina. Má inverzní polovina, podobná a přesto jiná. Prosté slovo z pusy popa, náběh na popové floba. Číknutí při první puse, pro mě ty jsi prostě průser. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka.

si cesta, z které letí rajče na hlavu Richarda Krajče. Zem letící na meteor, můj Windows critical error. Si řeka, řeka, řeka, řeka.

I troly se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán, mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojence zřím, kdo mi ublíží. Mě jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší. Srdečně přijat

0: Nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat, každým odmítán.
1: Je krátce po pátý.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tak seděli v Bobby ho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě a Chunk z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chunk měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

stence vod, ke třem vodám schod. U dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc,

Má vlasy jako vodník a narudlý má nos a utržený knoflík a příliš dlouhý šos. On chodí zkrátka tak a nedbá na princip, on nedá na princip, je to bezprostřední typ. Též v knoflíkové dírce rád nosí i byšek, je to šašek. Že jaksi nezapadá, má svou příčinnost, vrozená to vada, on nezná úctivost. On nemá úctu k šaržím, ní úctu k titulům, zvlášť vůči titulům, chová se jako tululum. A klidně v lepších kruzích se škrábe na břiše, je to šašek.

A co si mu má si nesrozumitelně pod fousy a náměsíčně hledí na hvězdný poprašek. Je to šašek. Však nemá čepec pestrý, on místo rolniček chrastí denně lejstry, co úředníček. Dnes nikdo vážně neví, co s lidmi jako on, a lidí jako on, těch je dnes víc než milion. Tak sedí na přepážce, toť jeho damašek, jako šašek.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

sebe klam je zboží žádané. Prázdno páteří pomalu splývá,

že budem v pořádku, stát půl o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku, do řádku o stránku blíž, píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku. Řádku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

No a teď si tu sedíš přede mnou a větu necháš nedokončenou. Až do smrti. Až přijde zima, listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usnem. Nic se neboj, zavři

dobře se mají, jak se jim vede. Jsou veselí, vážení, široko, daleko,

trávě mezi listím. Porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou byla

vždy tiše, jako Jonáš v břiše sám. Foukám do ulety kouř z cigarety, každodenně unaveně, zatraceně. Bojím se, nebojím, domů šli jak ráček poustevník, do písku, do moře, do nebe.

sam, že nejsi sam. Po dlouhé tři dny a tři noci, v útrobách, v úzkosti, v modlitbě, Bůh zří mě, nezří mě, tady v hlubině, v žaludku.

ty útesy rozřízly slova, příboje rovná to jiných věd. Pospíchám k hladině, na rybu, na víně, máš mořský řasy.

Ježek se probourál z klece ven, Jarka Metelka s hojerem mají SE poučko na šípy a červenáček u píby. Rychlonožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje všechny ty vznešené ideje.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu.

je mi s tebe špatně, je mi s tebe ještě hůře, noží zlomil se mi kdesi vany, kůře obočí si vytrhávám pinzetou, až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá, a já na dvoře divadla opiju se s Markétou, svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, blikáru zapodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nená.

kdy psával jsem ti 30 SMS, kde mě soušpliš, to spíše najdu je hluseně, nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strulná si jako z kapolévkové směsi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, skřídel mi kape voska dole, blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

písach laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě po plese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: U nás doma už se nepočítá ani do pěti.
1: Raz, dva, tři.
0: První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused slzy kanů, dojetím. Enem chřapnu dveře, hned uhybám koštěti.

V robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obědí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti, do ně může ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

نشناسم که بلیس و سبب ležali jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

slunce vstávalo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Byli jsme hluční, jen když jsme měli radost, a lidé kolem nás nechápali. Dali jsme si pivo, abychom byli dospělí, ale pak ho nedopili, protože

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

práci trochu na schvál, zpívaj, prospíš den. A člověku se za nic nechce vstát. Když první rosa padá po zdech tunelu, koleje teplem Pražce roztáhnou. Vezmeš si pár ostružin

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Deset týdy dřív nebál se víc. Prázdný

seděl a červené byl kolem lidí jak muk, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schlojí se perl a blázni jako divoká zvěř.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy je lži, to při sobě leží.

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štrosi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

dbal politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak.

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Odběl mi pan gejtů mává, šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj, jenom mě schválně ušitej.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. V teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

Osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se můj darmoděj krásné zlo, jedmá pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se váš darmoděj.

Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří.

to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen a že se umím smát a nezůstanu dlužen, kdy

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svýhle, chodec mekne

Hayek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

občas se ti ještě nohy smeknou. Hořkost se pak těžko poliká, protože nejsou tu jen svaly, co ti měknou. A ty se blázne, utěšuješ tím, že se to

0: a tak nějak vůbec.
1: Hudba hory přenáší.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlechtý.

rukavic chce sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

6 u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

Vracejí se prošlé scénky, ty copaté i ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky.

je mi, jak bych byl u cíle. Myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá hratý deska.

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

lampička nad mým psacím stolem. Zastav se, příteli, jestli půjde škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví, že čekám, kdo zaklepe, v pokoji se zjeví. Půlnoční tramvaj cinká, zřejmě 17.

Čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Už zase není slyšet.

mezi tyče. Dej desítku pro desítku. Jestli vám tenhle song nesed,

Niekedy to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zest.

sádlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvaknutí

Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej vín. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svýho.

A když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách, někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být.

chodila do školy, all right. Miss Lonely, a tak si mohla zdát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl.

sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl říct, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž. Teď už to víš.

Tomana. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik, tolik cizinců.

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe. Na duši stín a víru v sebe.

šike krav, a krav je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

blásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned

království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne branka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

pod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

podívejte, najdete, a v tom by se žel nemýlili horší věci na světě. Já byl ale vždy a všude způsobný a ctit balí. K čemu mi teď čest má bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu, jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když pat

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře. Jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem si stál, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale každý tvoje slovo ze mě odsekává přebytečným dřevo. Každý tvoje slovo se probourává dovnitř, až zůstane jen rám z litiny a 220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavou dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucií a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

sněží. Bílý kůň lehá na siře, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

taky slyším. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamenám. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

0: že to tehdy o mě nenapsal.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, zbouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil.

to, oč tu běží. Taky se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlaný fracek. Víš, proto to prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době, vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailů.

Pověs mi, dívko, dřív, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě.

boží plzeňští, když s ní po náměstí vykročil. Měl z veškeré té lásky pod očima stíny, jeho pohled nebyl zrovna jiskrný. Pořád jenom v práci, nevycházel z dílny, přesto se

ani zamák. Hleděl jsem na opačný břeh, má duše byla ráda sama. Rodina jistě, žena, děti, člověk však má mít druhý plán, chtít víc a umět.

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Ja do nich vtahuješ bez ptaní. Měla bych odejít, když jsem otvírala dveře, teď všechno si neřekl.

stranovíš, všechny nějak přesvědčíš. Jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno jednou poničíš.

se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

davy uspěchaný, kam jdou, a cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš, a zatím tady dole, kde jsou, louky, lesy, pole, dí.

ideálů zbývá prach. Hlavně bejt dobrej mužskej, žádná

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře.

Vidím tě jako postavu v dálce, co zrychlí krok, když se snažím jít blíž. Pak přijde noc a ta vzdálenost mizí a najednou tu vedle mě spíš.

0: jazyk spod tvýho čela, je na něm všechno, co jsem kdy chtěl.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

A má sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi faul?

trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Je pozdě na skutek.

Ven už není žavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

Plná pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.

0: jeho poslední slova, tak jak to dopadne tady, to dopadne s vámi. Tak jak to dopadne tam, to dopadne s námi.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

kterou jsem chtěl. Trhejte, Břečťan, na věnce, šijte mi rubáš bílý.

0: bylo slyšet, že s motorem je něco v nepořádku.
1: Nestavíme pořád jedem, víc jsme přece Valaši.
0: Nezastavujeme, pojedeme pořád, jsme přece Valaši.
1: Zakusneme se do slaniny, ach nebo aj pár úse.
0: Sníme slaninu a dáme si k ní pár žemlí.
1: Cílej dojdem mají pěší, že už je kapusek.
0: Ten kousek cesty dojdeme i pěšky.

det jeg fik, fik, fik til. Jenže takový chrybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce?

se na koneční tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

vous aimer. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kvuky. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

a tma u nás na patře zavelí spát. Zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát, až hvězdy nad městem jak

tím se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak pise.

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století. V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

papír vytržený z bloku, váhavě kladu polostín svou snuku, slunce je za mraky, má tedy alibi, v poledne svítilo a tečlo na ryby. Daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy. Babička Majka je...

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do ní spali. Sněla, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach, kdo se dá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie, víš.

der ja fik, fik, fik tæt. Jenže takový chrybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se

věřit rybce, kam až jde realita a kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko v košili bez svetru.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají,

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí.

v poslední chvíli, tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Zjemujme gás nás skřín, když hníli si konfekce. Nevím, nač se vymluvím, až přijde dremská inspekce.

dělit, tomu povinaj. To není žádný šamikuk, ale pořádnej testát. Budu vypadat jako zálesa, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani vlok bez nože. Obarvím svý saky, paky, budu taky celý kaky. Jednička na diskotéce, nenápadnej na pasece. Zatím ale nemám zdání, kde se tahle barva schání. Drogerii nevěděj, kdy jim přijde kaky sprej. Pro jistotu obarvím i bicykl, až potom...

0: USA. Když se maskér muští ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš...

blesky o zem být a hledat budu v poušti koby prameny, ze kterých lze pít, prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti cvítí.

약속할까 매나 어디가 고메타 디 어디라 매나

koně kopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

počkej tu do léta, jak socha kamená. Bláznivá kometa ti schladí ramena. Možná, že potom začnem žít. Možná tě stačí políbit.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Zbíratý pokapka, jít tam, kde začíná. Navždycky na zemi, s nohama z olova. Jen vkládat modlitby na ústa poslova.

nasbírat odvahu, otočit planetou, nevěřit očím, snadno se popletou, potichu zoufat, nepřestat doufat.

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten častoulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek.

ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

holky barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

trička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadní jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šedlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem

jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterým by každý zůstal panic, a holky, s kterým to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic. A holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornela muty, královny krásy, rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Dostal jsem lampu a teď ji nesu dál.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká.

0: myšlet galaktický šum. Jazz a Erik Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Ještě se stříbleť, musíš.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec země.

konec světa, kam dlouhý vedení nevede, a letadlo nepřilétá.

adresu zalepí. Skončil jsem ve starých dveřích, teď nezamykám se pochybám, jen těm, kteří bez pochyb věří.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: modré jezero.
1: Budíš pochváleno léto,
2: budíš pochválen, buď Karel Hynek máj.
1: Budíš pochváleno léto,
2: budíš pochválen, buď Karel Hynek máj.
3: Já u pramene jsem a žízní hyn, horký jak oheň.

I troly se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat.

je jak havrandí, v tom spojence s řím, kdo mi ublíží. Mě jedno sem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

0: povědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dokonal, ale já ještě ne. Já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní.

si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstí.

na jednu, na sednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám. Udělám.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: Šachové prej zděděj po mně každej půlku a že už se rozvádím a psa dám do útulku.
1: A ono nic, doma pijem kafe a koukám na svou ženu, jak se sousedkou krafe a pes si v klidu drbe blechy a nikde žádnej důvod pro slzy a vzděl.

jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, Bůh, co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěly jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, slováš se za jeho příjmením, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

A velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech.

0: na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo, hrb na zádech má. Má svůj hrb a hladí faldy, esmeraldy, esmeraldy, Quasimodo, hrb na zádech, velblou nosí, hrb na zádech, Quasimodo, hrb na zádech má. Podjíždí na labskou vodu, Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech. Proboha,
1: ticho. Padá dešť do okapů, na hlavy bez deštníků, ulice.